Pane, daj, aby sme vždy uctievali a milovali Tvoje sveté meno, veď Ty nás stále miluješ a neprestajne nás

0: Jak dud v Evropě, takže vlastně je vystavujeme u nás v muzeu. A u nás v muzeu si můžete na ty dudy i zahrát, což vlastně, kdo je dudák, tak ví, že vlastně jen tak se dudy nepůjčujou. Takže si u nás můžete zahrát na dudy a poslechnout si vlastně soubory ze všech, nejen z Čech a ze Strakonic, ale z celého světa. A další velký téma, který máme, je vlastně ve Strakonicích byla ČZ a vyráběla se tady světoznámá motorka ČZ. Takže další část expozic jsou věnovaný právě motocyklům, jejich závodníkům a konstruktérům, takže to je další. U nás je i silné téma loutky. Bylo tam hodně u nás na Strakonicku loutkářských rodů. Letos zrovna slaví Hurvínek 100 let a sice Hurvínek je z Plzně, ale jeho autor, tvůrce, se narodil právě u nás ve Strakonicích, pan Skupa. No a poslední expozice je vlastně věnovaná, protože ve Strakonicích je i silné téma textilu. Tam se vlastně textilu šily fezy, které se potom vyvážely vlastně hodně do Egypta, do těchto muslimských zemí, takže i to máme u nás připomenuto. V rámci prohlídkové trasy můžete vystoupit i na vyhlídkovou věž Rumpál. No a muzeum ještě spravuje jako pobočku vodní mlýn v Hoslovicích, což je asi 17 km od Strakonic směr na Šumavu. No a to je zase vzácný v místě dochovaný nejstarší mlýn na horní vodu. A tam vlastně je zase takovej unikum v tom, že jeho poslední majitelé byli persekuovaný režimem, takže se tam vlastně uzavřeli a díky tomu vlastně tam zachovali to všechno to složení a to, jak se pracovalo na mlýně a na vesnici v těch 20. letech 20. století. Není tam elektrika, máme funkční pec, přes léto děláme nejrůznější řemeslné akce a v té peci normálně pečeme chleba, který můžou návštěvníci u nás ochutnat.
1: Hladný neodjdu.
0: ne, to ne, u nás se opravdu dobře napapají.
1: Keď jsme už na tom Strakonickom hradě, navštívíme vaše muzeum, mohli byste dát našim posluchačům nějaké tipy na výlety, možno do okolí a do blízkých měst a podobně?
0: Jak říkám, ten mlýn, už je to takové podlesí, takové předhůří té Šumavy, takže tam v okolí je spousta rozhleden a s krásnýma vyhlídkama. Do Písku ze Strakonic je to kousíček, hora Žďovice, tam je zase krásná příroda, vrch Prácheň, podle který je vlastně celý ten region Prácheňsko pojmenovaný, takže u nás toho uvidíte opravdu hodně. Každý si najde to svoje určitě.
1: Předpokládám, že v Strakoniciach nie je problém s ubytovaním, s reštauráciami, aby mohli prísť výletníci aj zo Slovenska.
0: Ubytování samozřejmě pro takovýhle ty menší cestovatele, krátkodobější, to určitě máme. A gastronomii můžu jenom vřele doporučit, protože u nás je vlastně jeden podnik ve Strakonicích, Sůl a Řepa, teďkon dostal nějakou michelinskou hvězdu. Takže určitě.
1: A je tam u vás v Strakoniciach nějaké také typické jedlo alebo nápoj?
0: Asi moc ne, my máme jeden takovej, lidi to znají, je to takový jako bramborák, akorát my tomu říkáme karásek. A taky možná kousek Budějovice, to je zase párek v rohlíku Picador, tak ale jinak nic typického nemáme.

krásneho životného jubilea 86 rokov života sa 18. júna dožila pani Marta Liptajová. Milá Marta, dvíhame oči nad oblohu a vznášame vrúcne prosby k Pánu Bohu. Nech vás jeho milosť chráni, nech vám splní každé z vašich prianí. Nech vaša duša stále rastie, nech vám dá Pán Boh pevné zdravie, lásku a Božie požehnanie. Ochranu našej nebeskej matky Panny Márie, to vám z úprimného srdca praje ružencové spoločenstvo z Hranovnice.

Staroslovenský Otčenáš pre mužský zbor upravil Miloš Rupelt. Spieva Slovenský filharmonický zbor pod vedením Pavla Procházku.